Přepravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidl od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.
1: Knižní hrdinka Conny užívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Dostali jste se do míst, kde nelze naladit signál rádio? Nevadí. O vaší oblíbenou hudbu 80. let nepřijdete. Stačí mít v mobilu aplikaci Signál Rádio, kterou si zdarma stáhnete z Google Play nebo App Store. To nejlepší z 80. vám tak budeme hrát kdekoliv na světě. Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Kapela YouTube, za minutku udeří 8. hodina, hezké dobré ráno, tady je Signál Radio. Za moment to nejlepší z 80. let, připravené Laura Branigan, taky Chesney Hawkes nebo Paul McCartney. Teď je nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Posadejte v Praze na Barrandovském mostě, tady probíhá likvidace nehody osobního vozidla a dodávky. Místo zůstává průjezdné, ale ve snížené rychlosti, tak na to myslete a šťastnou cestu.
1: Signál Radio, zprávy.
2: Hezkou sobotu posloucháte Signál Radio a teď také zprávy. Vítá vás Honza Navrátil. Letecký provoz v Praze včera narušil dron v bezletové zóně ruzyňského letiště. Jedno letadlo bylo odkloněno do Vídně. Policie zadržela jednoho člověka. Pro návštěvníky Národního parku České Švýcarsko zůstává po požáru uzavřená jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou jinak všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před tímto požárem. Rusko si dnes připomíná 81. výročí vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. Kreml obvykle pořádá u této příležitosti v metropoli rozsáhlou vojenskou přehlídku. Letos ale bude bez pozemní vojenské techniky. V souvislosti s připomínkou konce druhé světové války americký prezident Donald Trump oznámil, že mezi Ruskem a Ukrajinou platí od 9. do 11. května třídenní příměří. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský následně toto příměří potvrdil a později tak učinila také Moskva. Součástí příměří je také výměna tisícovky zajatců na každé straně.
1: Co se děje v regionu?
2: Na cestující čeká v pražském metru další dopravní komplikace. Prodloužený víkend je totiž ve znamení omezení provozu na lince C. Vlaky tu mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání nejezdí v obou směrech, a to až do neděle 10. května. V úseku Ládví-Kobylisy není provoz zcela zastaven. Soupravy tu jezdí kyvadlově po jedné koleji.
1: Sport.
2: Čeští hokejisti budou dnes na švédských hrách v Engelholmu usilovat o druhé vítězství po čtvrteční výhře nad domácím Švédskem 3-1. V brance nastoupí Josef Kořenář, kterému bude krýt záda Petr Kváča. Připomeňme, že úvodní duel odchytal Dominik Pavla. Asistent trenéra Jiří Kalus očekává od Finska podobný styl jako ve čtvrtek se Švédy.
3: Tak já si myslím, že to nebude o moc něco jiného. Ty severské týmy, stejně tak jako Švédi, výborné bruslení, to, na co se zaměřujeme, samozřejmě rovnovážné stavy, to znamená 2-2, 1-1, to znamená souboje a samozřejmě potom ty systémové věci. U nás hlavně v obraném pásmu, to protože Fini mají výborný pohyb v útočném pásmu, hodně zapojou beky do útočné fáze, takže na to se musíme připravit.
2: Dodejme, že utkání startuje ve 12 hodin, zatímco Češi zahájili poslední turnaj Euro Hockey Tour výhrou nad dosud suverénními Švédy, tak Finové podlehli Švýcarsku 4-5 po samostatných nájezdech. V celkovém pořadí už nemohou český výběr, který má jisté druhé místo, předstihnout.
1: Signál Radio, počasí.
2: Sobotní víkendový den bude polojasný a slunečný, odpoledne se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky. Vítr dnes zafouká slabý, proměnlivý, rychlostí do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na hodnoty mezi 18 a 22 stupni Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
1: Signál Radio. Signál Radio.
0: 2 minuty po 8 hodině, dobré sobotní ráno. Za chvíli prozradíme oslavence dnešního dne a budeme taky hrát to nejlepší z 80. let. S vámi Lukáš Frelich a posílám Pet Shop Boys. Hezké vstávání.
1: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

Laura Branigan, teď s námi na Signál rádiu. Je sobota s datem 9. května a svátek slaví Ctibor. Celkem hodně vás je v České republice, 903, nejvíc v Praze a Brně. Narozeniny dnes oslaví třeba hokejista David Pospíšil, herec Marek Taclík nebo hudební ikona 80. let, která je součástí našeho playlistu Billy Joel. Ať už dnes slavíte svátek nebo narozeniny, za Signál rádio vám přeju všecko nejlepší, pořádnou oslavu a posílám další hity, které nestárnou. Hezké ráno.

0: Double a single, který nás pořád hodně baví. Dnešní den bude oblačný až polojasný, ráno lokálně i skoro jasný a ojediněle se ještě budou vyskytovat mlhy. Odpoledne se zejména na horách ojediněle objeví i přehánky. K večeru bude ubývat oblačnosti, většinou do vyjasnění a nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů Celsia. Na jihu území potom můžeme očekávat ještě o 2 stupně více, tedy 22 stupňů. Myslím, že nás čeká báječná sobota, prvná dobré nálady a taky dobrých hitů. Mezi nimi třeba Genesis, M People nebo Boniem.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
1: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček. Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Za 5 minut, 8:45, je s vámi Signál Rádio, krásné ráno. Pamatujete, jak jsme vám říkali, že v Itálii, když onemocní váš domácí mažlíček, myšleno pes, dostanete placené volno, abyste se o něj mohli starat? Tak podobnou věc zřejmě asi brzo budou muset zavést ve Francii, protože tady na popud právě Itálie místní začali sepisovat petice a dožadují se podobného zákona, jako právě mají v Itálii. Není se čemu divit, my, co máme domácí mažlíčky, ať už jsou to kočky nebo psi, vždycky, když onemocní nějak vážně, ta péče je náročná, je složitá, ať už psychicky, fyzicky, nebo třeba i finančně. Takže souhlasím s tím, že nějaké takové jako volno a možnost podstarat se o svého nejlepšího zvířecího kamaráda by neškodilo zavést ani u nás v České republice. Doufám, že v současnou chvíli nic takového neřešíte a užíváte si prodloužený víkend. Tady je Whitney Houston.

0: Paula Abdul na Signál rádiu, 2 minutky před 9 hodinou, hezké sobotní ráno. Za moment znovu to nejlepší z 80. let, připravení jsou London Beat, Pointer Sisters nebo třeba Roxette. Teď už Honza Navrátil se chystá se zprávami a já ještě dodám info ze silnic.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Prahy po dálnici D1, 24. a 5. kilometr. Tady je neprůjezdný levý jízdní pruh, v něm nehoda 3 osobních vozidel. Se sníženou rychlostí v tomto úseku projedete. Šťastnou cestu.
1: Hvězdy na síti, hvězdy na síti. Víte, čím zase provokovala Madonna? Co na sebe prozradil Rick Astley? Nebo co chystají Pet Shop Boys? Nepotřebujete dalekohled, abyste věděli, čím se hvězdy chlubí na sociálních sítích a co fanouškům odhalují ze svého soukromí. Všechno vám prozradíme v rubrice Hvězdy na síti na Signál Rádiu.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
1: Potřebujete se spojit s naším vysílacím studiem? Můžete to zkusit hned několika různými způsoby. Volejte na linku 910 260 910, pošlete e-mail na studio@signalradio.cz nebo nám napište SMS na číslo 720 001 011. Případně se s námi spojte přes mobilní aplikaci Signál Rádia. Rádi odpovíme na vaše dotazy. Signál Rádio, zprávy.
4: Příjemnou sobotu posloucháte Signál Rádio, opět po hodině pojďme za zprávami. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš je dál přesvědčený o tom, že výdaje na obranu by měl na červencovém summitu Severoatlantické aliance obhajovat kabinet. Vláda ale o složení delegace na jednání NATO v Turecku bude rozhodovat až na konci června.
5: Vláda bude rozhodovat o oficiální delegaci České republiky na summitě NATO v červnu. Takže mě mrzí, že tady se udržuje nějaký, že konflikt, vláda by měla obhájit ten rozpočet, ty výdaje, proto si myslíme, že my máme obhajovat tu pozici, ale opakuju, teď to není na stole a vláda bude rozhodovat až koncem června.
4: Doplňme, že prezident Petr Pavel po včerejší schůzce s Andrejem Babišem řekl, že na své účasti na summitu nadále trvá. Babiš je ale proti. V krajním případě je prezident připraven zvážit kompetenční žalobu. Takzvaní ledoví muži se přibližují, ale to se zdá, že dostojí své pověsti. Podle meteorologů po přechodu studené fronty skutečně dorazí výrazné ochlazení a ranní teploty mohou klesnout pod nulu. Přestože květnové mrazy bývají v této době spíše vzácné, ochlazení přinášejí ledoví muži v posledních letech poměrně často. Největší zima bude ve středu, kdyby se na některých místech mohly vyskytnout i přízemní mrazíky. Situace kolem Hormuzského průlivu je stále napjatá. Poradce iránského nejvyššího vůdce Mohamed Mokhber přirovnal kontrolu nad průlivem k vlastnictví atomové bomby a řekl také, že se této výhody Irán nikdy nevzdá.
1: Co se děje v regionu?
4: Rekonstrukce pražského Masarykova nádraží vstupuje do další fáze modernizací kolejišť a nástupišť v další části stanice. Vlaky od Kladna a Kralup nad Vltavou od června do závěru roku tak budou končit na novém nádraží v Bubnech. Spojů od Libně a Vysočan se omezení nedotknou. Přestavba jednoho z nejvýznamnějších pražských nádraží by měla končit na konci příštího roku.
1: Sport.
4: Jiří Lehečka, Karolína Plíšková a Nikola Bartuňková postoupili na turnaji v Římě do 3. kola. 13. hráč světa porazil na antuce v italské metropoli Němce Jeana Lenarda Struffa 7-6 a 6-3. Plíšková odvrátila proti Jacqueline Christianové 3 matchboly. Vyhrála po více než 3 hodinách 6-7, 7-6 a 6-4. A 20-letá Bartuňková, která se do hlavní soutěže dostala za odhlášenou Kanaďanku Viktorii Mbokovou, otočila duel s domácí Tyrou Katrinou Grantovou a zvítězila 4-6, 6-3 a 6-4.
1: Signál Rádio, počasí.
4: A i další zprávy končíme pohledem na počasí. Dnešní den nám nabídne polojasnou a slunečnou oblohu. Odpoledne se při zvětšené oblačnosti mohou místy vyskytnout přehánky. Vítr zafouká slabý, proměnlivý rychlostí do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty vystoupají na hodnoty mezi 18 a 22 stupni Celsia. Tak to byly další zprávy na Signálu. Pokračuje Lukáš a ten má pro vás opět dávku 80. Tak hezký poslech.
1: Signál Rádio.
0: Signál Rádio. 9 hodin a 3 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Za chvíli pro vás budu mít pozvánku na fotbal a nabídnu další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich, tady jsou Eurythmics. Hezké ráno.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Takhle zní Pointer Sisters a Signál Radio. Fotbalový svátek, to je derby dvou pražských S. Dnes bude v Edenu pořádně rušno. Slavia tady bude hostit Spartu a nebude to obyčejné 317. derby. Tady půjde o všechno. Pokud by totiž dnes Slavia vyhrála, stane se mistrem ligy. Sparta se tedy pochopitelně bude snažit udělat vše pro to, aby tomu zabránila. Jestli půjde o pěkný fotbal nebo rozkouskovanou hru plnou faulů, si netroufám odhadovat, ale může to ovlivnit hlavní rozhodčí Karel Rouček. Každopádně, jestli první fotbalová liga dnes pozná svého vítěze, se dozvíme večer. Utkání startuje úderem 19. hodiny.

0: přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia.
1: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

sobotu ráno vám společnost dělá signál rádio. Možná vás to překvapí, ale i takový papež Lev 14. řeší obyčejné problémy jako my. Kuriózní příběh se stal nedávno, kdy právě Lev 14. volal do své banky, aby změnil osobní údaje a telefonní číslo. I když odpověděl správně na všechny bezpečnostní otázky, pracovnice na lince mu řekla, že musí osobně na pobočku. Ve chvíli, kdy Lev 14. odvětil, že to jen tak nepůjde, že je papež, usmála se a zavěsila mu telefon. Ano, je to úsměvné, ale upřímně, vy co pracujete na nějaké kolince, kdyby vám někdo řekl, že papež, asi byste si taky mysleli, že si z vás dělá srandu a zavěsili byste. Je to tak, nebo ne? Klidně mi to dejte vědět přes naší mobilní aplikaci.

0: Téměř 10. hodina je tady, krásné dopoledne, s vámi Signál Radio. Za moment Bee Gees, Eruption nebo třeba Mike Oldfield, to nejlepší z 80. let. Teď už další zprávy s Honzou Navrátilem a taky informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte, u Brna, Neslovice, hlavní ulice, tady je nehoda osobního vozidla, které vrazilo do domu. Na místě jsou záchranné složky a komunikace je s obtížností průjezdná. Tak s tím počítejte, jeďte opatrně a hlavně šťastnou cestu.
1: Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.
2: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Signál Radio hraje osmdesátky.
4: Signál poslouchám, protože jsou tam výborní moderátoři. Je tam zábava a výborná muzika.
5: Osmdesátková muzika je pro mě top a Signál Radio je pro mě prostě top.
6: Vyhovuje nám skladba písniček a moderátoři jsou prostě bezva.
7: Moc mám rád tohle rádio, rád poslouchám 80. léta.
8: Poslouchám Signál Radio, protože je prostě nejlepší.
1: Signál Radio. Signál Radio. To nejlepší z osmdesátek. Signál Radio. Zprávy.
9: Hezký poslech Signál Rádia i v sobotu s datem 9. května pro vás chystáme zprávy. Každý čtvrtý mladistvý v Česku je závislý na nikotinových výrobcích. Zatímco ve Velké Británii nově platí pro všechny narozené po roce 2008 doživotní zákaz kupování cigaret a jejich alternativ, tak v tuzemsku se tak přísná regulace nechystá. Ministr životního prostředí Boris Šťastný chce ale přesvědčit pojišťovny, aby více investovali do prevence a osvětových kampaní. Ještě zhruba týden bude mizet voda z přehrady Labská ve Špindlerově mlýně v Krkonoších. Jde ale o řízený proces. Vodohospodáři začali upouštět vodu z nádrže počátkem května. Připravují totiž na těžbu usazenin. Těch je tu velké množství, hlavně po povodni v roce 2024. 16-leté vládní působení Viktora Orbána dnes v Maďarsku končí. Předseda vítězné strany Péter Maďar se dnes stává předsedou vlády. Ustavující schůze parlamentu se koná tradičně v sobotu, protože Maďar pozval na tento den příznivce z celého Maďarska do Budapešti. Právě tam se bude konat velká oslava.
1: Co se děje v regionu?
9: Dětská hřiště na území městské části Praha 5 projdou kontrolou. Radnice tak reaguje na nedávné poranění 8letého chlapce, který si po jediné jízdě na skluzavce na hřiště Okrouhlík na Klamovce zlomil dva obratle. Skluzavka, na kterou si stěžují také další rodiče, je až do vyšetření nehody uzavřena a všechna hřiště projdou odbornou kontrolou.
1: Sport.
9: Olympijskému vítězi Josefu Dostálovi nevyšel úvod světového poháru v rychlostní kanoistice v Segedu. V semifinále závodu kajakářů na kilometrové trati skončil za Australanem Thomasem Greenem a Dánem Raskem, na kterého ztratil více než sekundu. Dnes ho čeká finále B.
1: Signál Radio, počasí.
9: Sobotní den je polojasný a slunečný, odpoledne se ale při zvětšené oblačnosti mohou místy vyskytnout přehánky. Vítr fouká slabý proměnlivý rychlostí do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na hodnoty mezi 18 a 22 stupni Celsia. Tolik další zprávy, pokračuje Lukáš.
1: Signál Radio. Signál Radio.
0: Pár minut po 10. hodině jste se Signál Rádiem, kde vás už za moment vezmeme za unikátní zvonkohrou. K tomu hrát budeme to nejlepší z osmdesátek. Na start toutou hezké dopoledne přeje Lukáš Frelich.
1: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: Bee Gees teď s námi a tady je s vámi Signál Rádio. Zvony, které nehrají jen tak sami od sebe, ale jako hudební nástroj. To je unikátní zvonkohra, kterou můžete o tomto víkendu slyšet ve Freestyle Parku v Pražských Modřanech a detaily přidá Lucka Sinková.
1: Nejde o obyčejné zvonění, ale o regulární koncert, takže dnes zazní speciální vystoupení k 25. výročí mobilní zvonohry. Během dne až do 8 do večera se u nástroje vystřídají profesionální zvonohráči, a to jak od nás z Čech, tak i třeba ze Španělska, Belgie nebo Nizozemska. Zvonohra funguje podobně jako hudební nástroj. Hraje se na ně rukama i nohama a místo kláves rozeznívá desítky zvonů. No je to nádhera. Takže jestli chcete slyšet něco opravdu netradičního, co vás vtáhne do děje, tak tohle je ideální příležitost poslechnout si koncert, který neslýcháte každý den.
0: Lucie, díky za pozvánku, užívejte sobotu a já vám k tomu budu hrát další hitovky, co nestárnou. Tohle je Robbie Williams.

0: Posloucháte Signál Radio. Pro případ, že plánujete svoje aktivity podle počasí, mám dobrou zprávu. Dnešek bude převážně polojasný s teplotami přes 20 stupňů. Zítra tomu bude s teplotami podobně a čeká nás téměř jasno. Tak jestli se chystáte někam ven, klidně můžete něco podniknout po oba dva dny, a to bez deštníku.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Takhle zní Signál Rádio a nejlepší playlist 80. let, který vám dáme i dnes večer. Úderem 19. hodiny odstartujeme diskotéku u vás doma. Můžu prozradit, že v playlistu jsou připraveny velké hvězdy, třeba Rigueira. Těšit se můžete i na Alphaville. A přidá se i Sandra. Pozvěte přátelé, nachystejte dobré jídlo a pití, protože 80s party s tanečními hity vám budeme hrát až do půlnoci.

0: Vomek, Vomek a taky Signál Rádio. Za 3 minuty udeří 11. hodina. Za moment taky Honza Navrátil dodá aktuální zprávy a hned potom se vrátíme do playlistu toho nejlepšího z 80. let. Připraven je Falco, New Kids on the Block nebo třeba Olivia Newton-John a John Travolta. Máte se na co těšit, zůstaňte dál s námi, pojďme na dopravu.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Posledejte v Praze na ulici Milady Horákové ve směru na Letenské náměstí před Letenským tunelem. Tady bourala 3 osobní vozidla, zatím komunikace zůstává ve snížené rychlosti průjezdná. Tak tady zpomalte a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezkou sobotu posloucháte Signál Rádio a teď po hodině opět další zprávy. Slovenský výrobce nábytku Dekodom Stopolčan se znovu ocitl ve vážných finančních problémech a žádá soud o ochranu před věřiteli prostřednictvím restrukturalizace. Společnost patří mezi největší nábytkáře na Slovensku a dlouhodobě bojuje s vysokým zadlužením. Firma, která má také své zastoupení i v České republice, tvrdí, že zakázky se daří vyřizovat. Sbírka pro Jindřichohradeckou úzkokolejku vynesla více než 4 miliony korun. Provoz na dvou historických tratích, který se letos podařilo obnovit po 3,5 letech, podpořilo na 2200 dárců. Peníze provozovatel úzkokolejky firma Gepard Express použije na opravu podbíječky, která usnadňuje údržbu tratí. Pokračuje majitel společnosti Albert Fikáček.
2: Takže je to velký úspěch a jsem strašně vděčný všem, kteří takhle přiložili ruku k dílu. A doufám, že jim úzkokolejka přinese spoustu radosti i v roli cestujících. Je tam spoustu nádherných vzkazů, takže dodalo nám to hodně kuráže i z té lidské stránky a musím teda jako říct, že jsem dojat, že prostě ta úzkokolejka ty lidi takhle zajímá.
1: Připomeňme, že vlaky na železnici s úzkým rozchodem kolejí pravidelně nejezdily od podzimu roku 2022 a to kvůli insolvenci předchozího majitele. Rusko si dnes připomíná konec druhé světové války. Ruský vládce Vladimír Putin v projevu na vojenské přehlídce tvrdil, že ruští vojáci na Ukrajině postupují, ačkoliv Ukrajince podporuje Severoatlantická aliance. Přehlídka na moskevském Rudém náměstí byla bez pozemní vojenské techniky.
0: Co se děje v regionu?
3: Další ročník participativního rozpočtu běží na Praze 6. I letos tak mohou obyvatelé městské části rozhodovat, na co radnice využije část peněz z rozpočtu. Pro letošní ročník je vyčleněno celkem 6 milionů korun. Samotné hlasování potrvá po celý květen a probíhá elektronicky na portálu napadprošestku.cz. Lidé, kteří nemají přístup k internetu, mohou hlasovat v budově úřadu městské části.
0: Sport.
1: Český basketbal má po 16 letech zástupce v WNBA a to hned dvojí. Obě české reprezentantky Emma Čechová a Eliška Hamzová se dostaly do finální nominace Minnesoty. Svoji premiérovou sezonu v prestižní soutěži načnou v noci na zítřek, a to zápasem proti Atlantě.
0: Signál Rádio počasí.
1: Sobotní den je s polojasnou oblohou, odpoledne se při zvětšené oblačnosti mohou místy vyskytnout i přehánky, vítr fouká slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes měříme mezi 18 a 22 stupni Celsia. Jaké počasí nás čeká zítra? Tak to vám prozradím za hodinu. Do té doby si dejte další 80, které posílá Lukáš.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: 11 hodin a 2 minuty. Co takhle vyrazit na zámek? Kam přesně, prozradím za chvíli. Nejdřív pojďme hrát. Připravena je Kim Wild na Signál Rádiu. Hezké sobotní dopoledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Falco, teď s námi na Signál Rádiu. Věděli jste o tom, že jeden z nejkrásnějších zámků nejenom na Moravě stojí v Miloticích? Právě tam nás zavede náš jihomoravský kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Na jihovýchodě Moravy stojí překrásný zámek Milotice. Komplex zámeckých budov s bohatě zdobeným interiérem se řadí mezi nejlépe zachovalé památky vrcholného baroka a je právě považován za perlu tohoto kraje. Kromě prohlídky zámku a procházky po zámecké zahradě si tu navíc můžete půjčit i nádherné historické kostýmy, ve kterých si budete chvíli připadat jako šlechtici. Na místě Milotického zámku stávala do konce 16. století středověká tvrz, která ale postupně přestala stačit tehdejším nárokům na bydlení šlechty. Místo ní tak vznikl nejdříve jednopatrový renesanční zámek, který byl v druhé polovině 17. století přestavěn na větší dvoupatrové sídlo. Tehdy už jej vlastnil rod Seréniů, který koupil zcela zpustošené panství v roce 1648. A právě zástupce tohoto rodu, konkrétně Karel Antonín Seréní, stojí i za vrcholně barokní podobou zámku Milotice, ve které se dochoval do dnešních dnů. Po odchodu ale nezapomeňte kostým odevzdat a vrátit se do reality. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Lučku, díky, úplně cítím tu zámeckou atmosféru. Jak se lidově říká, využijeme volno a pojďme se vyvětrat.

0: Silko a taky Lala Songy na Signál Rádiu. Je sice půl hodiny před polednem, ale já vás teď budu lákat na dnešní večer. Se mnou je ve studiu kolega Martin Hovorka, který pro vás chystá další díl vaší oblíbené hitparády. Martine, ahoj a prozraď, co bude dnes večer v Signálech světových hitparád?
1: Krásný víkend ze Signál Rádia je ode mne. Už tu pro vás chystám další vydání naší retroparády. Opět nahlédneme do hitparád z 80. let, a to v 6 hodin večer, kdy nás Signály světových hitparád zavedou do roku 1984. A dneska si vážně pomlsáte, protože nás čeká písnička, na které spolupracoval Michael Jackson se svými sestrami. Ať už to byla Janet Jackson, anebo ta druhá LaToya Jackson. Takže společný rodinný song Jacksonu nás čeká dnes. Byl to obří hit roku 1984 mimochodem. A z toho samého roku pochází také zapomenutá písnička Dalibora Jandy, která nikdy nevyšla na žádném CDčku. Až de facto teď. Taky o tom hodíme řeč dneska po 18. hodině na Signál Rádiu. A prozradím vám také rituály Freddieho Mercuryho před jeho koncerty. To protože si jeho domovskou skupinu Queen budeme dneska večer hrát. Těch písniček nás čeká mnohem víc, jen tak namátkou Inexis, Frankie Goes to Hollywood, Cyndi Lauper. Zkrátka věřím, že si uděláte čas a další díl Signálu světových hitparád si v 6 večer poslechnete. Jsem Martin Hovorka a přeji vám hezkou sobotu.
0: Martine, díky, i já se budu těšit dnes večer po 18. hodině Signály světových hitparád.
2: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
3: Ano nebo ne?
2: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
3: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na natáčení úspěšné improvizační televizní show Partička, kde poznáte, jak to vypadá v zákulisí a uvidíte zblízka oblíbené hvězdy pořadu a ještě vám k tomu přidáme náš nový rádiový hrneček. Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
3: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
2: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbon.

0: Za 4:45 je s vámi Signál Rádio a před námi vzpomínka na single, který jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Už v 80. letech šlo v hudbě o velký biznis a tak se fanouškům i trochu lhalo. Za tímto účelem vznikl hudební projekt s velkou kontroverzí. V čele stál mužský model Stefano Zandry, dobře vypadající idol žen, který ještě hezky zpívá. No, bohužel ne. Později vyšlo najevo, že tenhle krasavec nespíval v žádném z hitů a většinu písní nahrál a napsal americký zpěvák jménem Tom Hooker. Tak si oba pány pojďme připomenout. Italský projekt Dan Harrow, Holiday's Night.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Kde kdo je dál, zpívá Petr Kotwald chvilku před polednem na Signál Rádiu. Za moment Spania, taky Jimmy Somerville nebo třeba Rednecks. To nejlepší z 80. let. Teď už Honza Navrátil nese zprávy a já přidám info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Prahy po dálnici D5, 13,5 km až 14. Tady se nárazově zdržíte, protože je tady nehoda a probíhá vyproštění osob. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Vaše cesty teď mají digitální zvuk. Poslouchejte Signál Rádio za volantem svého auta v DAB+. Bez přelaďování, bez šumu a s největšími hity 80. let po celém Česku.
2: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidl od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Merci Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když slyšíš tohle,

0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let. Signál Radio, zprávy.
1: Příjemnou sobotu, 12. hodina je tady, na řadu přichází na Signálu polední zprávy. Nová elektronická evidence tržeb nejspíš opět skončí u ústavního soudu. Opozici vadí, že součástí povinností mají být také platby kartou. Z předchozí EET je právě ústavní soud vyjmul. Podle ministryně financí Aleny Schillerové ale už není možné tak snadno karetní transakce dohledat. Nedělní dopoledne přinese další partii Terezie Tománkové. Co přinesou rozpočtové změny chystané vládou? Prosperitu podle koalice, astronomické dluhy podle opozice. Široké politické diskuze se tentokrát zúčastní Patrik Nacher z Hnutí ANO, Radim Fiala z SPD, Olga Richtrová od Pirátů a Karel Haas z ODS. Druhá část pořadu pak nabídne rozhovor s bývalou hlavou státu s Václavem Klausem. Hovořit se bude nejen o rétorice motoristů. Na Primě a CNN Prima News se začíná v neděli 11 hodin. Slovenský premiér Robert Fico se dnes v Moskvě sešel s ruským vládcem Vladimírem Putinem. Dopolední vojenské přehlídky na Rudém náměstí se ale slovenský předseda vlády nezúčastnil.
0: Co se děje v regionu?
1: Úprava takzvaného tržního řádu, kterou schválila Rada hlavního města, mění systém také pod metronomem na pražské Letné. Z tržního řádu je vyřazené zdejší kulturní centrum Stalin a je tak znemožněno pořádání dalších venkovních a u veřejnosti oblíbených akcí. Provozovatel centra změnu nečekal. Novou smlouvu na další rok podepsal teprve před měsícem. I někteří radní vyřazení centra považují za chybu.
0: Sport.
1: Ve sportu máme fantastickou zprávu. Necelý týden po absolvování pražského maratonu ovládl Martin Fuxa úvodní závod světového poháru v rychlostní kanoistice v Segedu. Ve své zlaté olympijské disciplíně na kilometr těsně porazil Zachara Petrova z Ruska.
0: Signál Radio, počasí.
1: A přidávám také pohled na počasí. Venku je polojasno s teplotami, které se pohybují mezi 18 a 22 stupni. Zítřejší, tedy nedělní den, bude ve znamení polojasné až skoro jasné oblohy. Ojediněle se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky. Odpoledne bude ale oblačnost ještě i přibývat. Vítr zítra zafouká jihovýchodní rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty zítra budou o něco vyšší. Měřit je budeme mezi 20 a 25 stupni. Tak to byly polední zprávy. Dobrou chuť k obědu přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: 12 hodin, 3 minuty, dobrou chuť k obědu přes Signál Rádio. Taky se vám občas stane, že zapomenete nějaký ten dárek třeba v šuplíku. Rozhodně v tom nejste sami, víc povím za chvíli. Teď se o začátek další společné hodiny postarají Alo, hezkou sobotu, s vámi Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Rednex teď s námi na Signál Rádiu. Taky si občas doma schováváte dárky, pak se vám určitě někdy stalo, že jste na nějaký zapomněli a našli ho až s odstupem času. To se děje občas nám všem, ale věřte, že může být i hůř. Představte si, že Američanka našla na půdě skoro 30 let staré vánoční dárky, které měla dostat jako malá v dětství. To, co tenkrát jí mělo udělat pouze radost, je doslova dnes velkým pokladem a má neuvěřitelnou hodnotu, protože se jedná převážně o vzácné panenky. Tak takovýhle poklad najít po 30 letech někde na půdě nebo ve sklepě nebo třeba u rodičů v posteli, za to bych se vůbec nezlobil. Přeci jenom i s takhle velkým odstupem času to potěší, zvlášť když to najdete úplně náhodou.

0: Zpěvačka Sandra na Signál rádiu. Venku panuje nádherné počasí, prodloužený víkend je v plném proudu a pokud si ho ještě protáhnete v případě, že jste si udělali nějakou dovolenou a někam vycestovali, třeba za hranice České republiky, připomenu, že i tady s námi můžete být a zůstat ve spojení. Stačí si do mobilu stáhnout naší mobilní aplikaci, která funguje skvěle. Za prvé uslyšíte naše vysílání a taky budete ve spojení s naším studiem. Můžete nám posílat fotky nebo nějaký pěkný vzkaz přes hlasovou zprávu. Vše jedním kliknutím doručíte během okamžiku sem k nám do studia. Tak jestli jich v mobilu ještě nemáte, připomínám, že je ke stažení zdarma na Google Play nebo App Store.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin.
2: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Za několik minut dojde ve studiu Signál Rádia ke střídání, protože moje místo zaujme kolega Dominik Port. Chtěl bych vám poděkovat, že jste i v sobotu byli s námi, zůstaňte i dál, protože během odpoledne vás budeme zásobovat tou nejlepší muzikou 80. let. Já se pro dnešek loučím, užijte si prodloužený víkend, mějte se krásně a budu se na vás těšit zase v pondělí v 11 dopoledne. Ahoj!
1: Signál Rádio hraje 80.

0: Procházka po rozbitém skle v podání Annie Lennox, chvilku před jednou odpolední na Signál rádiu. No a za pár chvil tady pro vás mám další dávku osmdesátek, o tu se nám postarají Vanessa Paradis, Smokey nebo taky třeba Bananarama, takže se máte na co těšit. Teď už další zprávy a taky aktuální info z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nepojízdný osobák aktuálně stojí na 169. kilometru dálnice D1 směrem do Brna, takže na to myslete. No a na D1 zůstáváme, tentokrát ale v opačném směru, na Prahu, a to na 208. kilometru. Stala se tady srážka osobního auta se zvěří, tak s tím počítejte. A já vám přeji šťastnou cestu, ať jedete kamkoliv.
1: Zaslechli jste známou melodii, ale nemůžete si vzpomenout na název. Koukněte na náš web signalradio.cz. Hned vedle fotky moderátora najdete odkaz na playlist. Za ním se skrývá nejen seznam odehrané hudby, ale také obaly singlů a texty písní. Objevte hity z našeho éteru na webu www.signalradio.cz.
2: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
1: Signál rádio hraje osmdesátky.
4: Signál poslouchám, protože tam zazní osmdesátková muzika a na ní jsem vyrůstal.
5: Signál poslouchám, protože mě k tomu přivedli rodiče. Poslouchají to doma a mně se ta muzika prostě líbí.
6: Ahoj všichni, jsem na cestě z Bydžova do Stuttgartu. Poslouchám rádio Signál, který je super. A díky datům to mám i teďko momentálně v Německu.
1: Signál rádio. Signál rádio. To nejlepší z osmdesátek. Signál rádio, zprávy.
7: Hezké sobotní odpoledne, bylo 13 hodin, na Signálu máme pro vás zprávy. A začínáme je počasím. V příštím týdnu se v Česku totiž poměrně výrazně ochladí. V pondělí na většině území zaprší a vyloučené nejsou ani bouřky. V úterý pak na horách napadne dokonce poprašek nového sněhu. Ve středu se objeví i ranní mrazíky. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů by déšť měl být vzpruhou pro půdu a vegetaci, které trápí velké sucho. Povolení pro první pacienty získal ve Spojených státech přelomový lék na rakovinu slinivky. Lék daraxonrasib v klinických studiích vykázal výrazné prodloužení přežití pacientů s agresivní formou nádoru. Připomeňme, že právě rakovina slinivky břišní patří dlouhodobě k nejhůře léčitelným nádorovým onemocněním. V Moskvě dnes probíhají oslavy 81. výročí konce druhé světové války. Kreml obvykle na den vítězství pořádá rozsáhlé vojenské defilé. Letos ale na Rudém náměstí kvůli operační situaci chyběla pozemní vojenská technika. Podle médií byla tato akce dokonce nejslabší za poslední roky. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov se vyjádřil k situaci na Ukrajině. Podle něj k dosažení mírové dohody povede ještě velmi dlouhá cesta. Uvedla to státní tisková agentura TAS.
1: Co se děje v regionu?
7: V otázce revitalizace okolí stanice metra Nádraží Holešovice došlo k posunu. Vedení metropole totiž odsouhlasilo zadání mezinárodní architektonické soutěže. Na jejím konci bude nová podoba severních pozemků u stanice metra. Na podobě pracuje 8 vybraných architektonických studií z Česka a také ze zahraničí. Do druhého kola postoupí v červnu 5 týmů. Prezentace výsledků pak proběhne 8. září.
1: Sport.
7: A ve sportu míříme za tenisem, nemáme dobré zprávy. Tomáš Macháč v Římě totiž pokračovat nebude. Český tenista musel ze zdravotních důvodů před druhým kolem proti Danilu Medvedevovi z turnaje odstoupit.
1: Signál rádio, počasí.
7: Sobota je polojasná, odpoledne se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout i přehánky. Vítr fouká slabý proměnlivý rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty měříme mezi 14 a 22 stupni Celsia. Zítřejší, tedy nedělní den, bude ve znamení polojasné až skoro jasné oblohy. Ojediněle se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky. Odpoledne bude navíc oblačnost ještě přibývat. Vítr zítra zafouká od jihovýchodu a teploty zítra naměří míříme mezi 20 a 25 stupni Celsia. Tak to byly zprávy na signálu ve 13 hodin. Pokračujeme osmdesátkami.
1: Signál rádio.
0: Sobotní odpoledne na signálu právě odstartovalo a o ten nejlepší osmdesátkový playlist se vám bude až do 6. večerní starat Dominik Port. No ale za chvíli se vydáme ještě mnohem hlouběji do minulosti, a to konkrétně do roku 1912 za legendárním Titanikem. No ale ještě předtím Smokey nebo Bananarama.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Návštěva z Francie, Vanessa Paradis a její Joël Taxi na Signál Rádio. No a já už vítám tady ve studiu, je se mnou moje krásná kolegyně Lucka Sinková, která nás tentokrát zavede do pražských Letňan, kde se v rámci zdejší skvělé výstavy ponoří ty do světa nejslavnější lodě světa, no a jaké jiné než Titanic. Ano, a víc nám teď Lucka poví sama.
1: Výstava vás přenese přímo na palubu legendárního Titaniku, který se v roce 1912 potopil na dno Atlantiku. Takže vás čekají autentické prostory, to znamená kajuty, salonky nebo část strojovny a i stovky originálních předmětů vyzdvižených z oceánu. Během prohlídky si můžete sáhnout na ledovec nebo se vyfotit na přídi lodi jako Leonardo DiCaprio s Kate Winslet. A myslí se samozřejmě i na děti. Ty čeká dobrodružná cesta za pokladem oceánu. Jo, a když to dneska nestihnete, tak máte ještě několik příležitostí, protože výstava je prodloužena do konce června.
0: Lucko, moc děkujeme, určitě vyražte. V případě, že sem zavítáte, tak nám pošlete třeba i nějakou super fotku a pošlete nám ji přes náš Instagram, kde jsme jako Signál Radio CZ. A teď už tady mám pro vás Jimmy Cliffa, později třeba taky Petru Janu.

0: Další osmdesátky, kde jinde než tady u nás na signálu, jsou za námi. No a za pár chvil vám povím o soutěži, která nás čeká už teď od pondělka. Jaké budou podmínky a o co přesně budeme hrát, o tom všem už velmi brzy, ale předtím tady mám pro vás další dávku osmdesátek, třeba ABBA nebo taky Madonna.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s Party, Signál Rádia. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Dospívali Supertramp 2:45 na Signál rádiu. No a teď pojďme do dalekého krásného italského Vatikánu, kde ani papež, který volal na zákaznickou linku, bohužel nemá v rámci tohoto telefonátu vyhráno, protože papež Lev 14. se snažil právě na zákaznickou linku dovolat kvůli změně údajů u své americké banky. No a potřeboval samozřejmě vyplnit několik zásadních údajů v rámci bezpečnostních otázek, vše udělal. No ale i přesto všechno, co splnil, samozřejmě správně, tak banka trvala na jeho osobní návštěvě. No a když řekl, pomohlo by, kdybych vám řekl, že jsem papež, operátorka prý chvilku mlčela a pak prý údajně zavěsila. Normálně mu, přátelé, papežovi práskla telefonem, neuskutečný. Nakonec prý pomohl až kontakt na prezidenta banky, tím pádem se vše vyřešilo. No a tento příběh, velmi bizardní a určitě pro paní pracovnici zákaznické linky šokující, se stal absolutně virálním, takže si ho klidně taky na internetu najděte. Je to velmi vtipné. No a teď už pojďme dál, takže pojďme od papeže k Gypsy Kings a potom si dáme taky třeba Helenu Vondráčkovou.
1: Penso con sueño para

0: Užíváte si víkend se Signálem i minutu před třetí odpolední a po celé jsem si tedy pro vás připravil další plejádu osmdesátkových hvězd, jako je Phil Collins, Boniem nebo taky král popu Michael Jackson. Teď už ale pár novinek jak v rámci zpráv, tak taky dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Na dálnici D2 na prvním kilometru směrem do Brna se objevilo osobní auto v protisměru, takže tu buďte velmi opatrní a v případě, že jste se chystali projíždět ulicí Štefáněkova v Brně, tak to vemte rozhodně někudy jinudy, protože ulice je uzavřena a to kvůli prasklému vodovodu. Tak dávejte na sebe pozor a přeji vám šťastnou cestu.
1: Signál rádio je s vámi také na internetu. Aktuality a zajímavosti z vysílání nebo záznamy některých pořadů hledejte na webu signalradio.cz a nezapomeňte se k nám přidat i na Facebooku nebo Instagramu. Buďte se Signál rádiem i v online světě.
2: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vraťte se s námi do 80. Byla to doba, kdy svět zářil neony, vlasy mířily k nebi a skládali jsme Rubikovku. Byl to čas prvních diskoték, videoher a melodických hitů, které jsme nahrávali na kazeťáky a pouštěli z Walkmanů. Zažijte s námi nostalgickou jízdu do doby vašeho mládí. Poslouchejte Signál rádio. Signál rádio a to nejlepší z 80. let. Signál rádio, zprávy.
4: Hezký poslech Signál rádia i v sobotu s datem 9. května pro vás chystáme zprávy. Každý čtvrtý mladistvý v Česku je závislý na nikotinových výrobcích. Zatímco ve Velké Británii nově platí pro všechny narozené po roce 2008 doživotní zákaz kupování cigaret a jejich alternativ, tak v tuzemsku se tak přísná regulace nechystá. Ministr životního prostředí Boris Šťastný chce ale přesvědčit pojišťovny, aby více investovali do prevence a osvětových kampaní. Ještě zhruba týden bude mizet voda z přehrady Labská ve Špindlerově mlýně v Krkonoších. Jde ale o řízený proces. Vodohospodáři začali upouštět vodu z nádrže počátkem května. Připravují totiž na těžbu usazenin. Těch je tu velké množství, hlavně po povodni v roce 2024. 16-leté vládní působení Viktora Orbána dnes v Maďarsku končí. Předseda vítězné strany Péter Maďar se dnes stává předsedou vlády. Ustavující schůze parlamentu se koná netradičně v sobotu, protože Maďar pozval na tento den příznivce z celého Maďarska do Budapešti. Právě tam se bude konat velká oslava.
1: Co se děje v regionu?
4: Dětská hřiště na území městské části Praha 5 projdou kontrolou. Radnice tak reaguje na nedávné poranění 8letého chlapce, který si po jediné jízdě na skluzavce na hřišti Okrouhlík na Klamovce zlomil dva obratle. Skluzavka, na kterou si stěžují také další rodiče, je až do vyšetření nehody uzavřena a všechna hřiště projdou odbornou kontrolou.
1: Sport.
4: Olympijskému vítězi Josefu Dostálovi nevyšel úvod světového poháru v rychlostní kanoistice v Segedu. V semifinále závodu kajakářů na kilometrové trati skončil za Australanem Thomasem Greenem a Dánem Raskem, na kterého ztratil více než sekundu. Dnes ho čeká finále B.
1: Signál rádio, počasí.
4: A zprávy v 15 hodin zakončíme počasím. Venku je polojasno s teplotami od 18 do 22 stupňů Celsia. Polojasno až skoro jasno bude také zítra. Ojediněle se ale během dne při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky. Odpoledne bude oblačnost i přibývat. Vítr zítra zafouká od jihovýchodu a bude se oteplovat. Teploty zítra naměříme od 20 do 25 stupňů Celsia. Tolik další zprávy. Hezké odpoledne se Signálem přeje Honza Navrátil.
1: Signál rádio.
0: Pár minut po třetí stále plujete na vlnách Signál rádia a Dominik Port pro vás stále vybírá to nejlepší z 80. let. No a za chvíli se tu objeví se mnou ve studiu i můj kolega Luděk Savana Urbánek a ten nás zavede na jedno velmi ikonické místo v Lednici, konkrétně na Jižní Moravě. Takže si počkejte, ale předtím si dáme jiný výlet do 80. a to za Michaelem Jacksonem.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Filem Collinsem jsme se na signálu vrátili do roku 1988, no a se mnou už je tady ve studiu a u mikrofonu můj kolega Luděk Savana Urbánek, no a ten nás vezme k jednomu velice slavnému minaretu, za kterým nemusíte třeba do Turecka, ale stačí, když dojedete tady u nás do Lednice na Moravě. Tak Luďku, je to tvoje.
1: Čekali byste na jihu Moravy islámský minaret? Zatím spíš ne, že ano, ale přesto tu jeden stojí. Najdete ho v lednicko-valtickém areálu a z jeho ochozu se můžete pokochat pohledem na krásný park, lednické rybníky i široké okolí. Lednicko-valtický areál je nádhernou ukázkou spojení přírody a díla člověka. Za jeho vznikem stojí šlechtický rod Lichtensteinů, který si v kraji poblíž Břeclavi na pomezí rakouských hranic nechal na přelomu 18. a 19. století vybudovat unikátní komponovanou krajinu se dvěma fascinujícími zámky a mnohými romantickými stavbami. Jednou z nich je už zmíněný minaret, jedinečná rozhledna jako vystřižená z pohádky Tisíce a jedné noci. Pyšně stojí nedaleko zámku Lednice u břehu zámeckého rybníka, čelem k hlavní ose zámku, odkud je průzorem v zelení krásně vidět. Ostatně se svojí výškou je viditelný ze širokého okolí. Minaret byl postaven v letech 1797 až 1804 a je nejstarší dochovanou rozhlednou v České republice. Luděk Savana Urbánek, Brno. If this world is where...

0: Pár sekund po půl čtvrté nám doznívá šer na Signál rádiu a za pár chvil tady se mnou bude ve studiu i můj kolega Martin Hovorka, který pro vás bude mít takové malé nalákání, co vás čeká po dnešní šesté večerní v rámci jeho nového dílu pořadu Signály světový hitparád. Takže o tom už za pár chvil, ale předtím, než sem Martin dorazí, tak si dáme Kylie Minogue a nebo vám posílám taky skupinu Erasure.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál rádia. Signál rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s Party, Signál rádia.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Kylie Minogue na Signál Rádiu a tu krásnou australskou zpěvačku vystřídá můj kolega Martin Hovorka, který vás teď aktuálně naláká na dnešní šestou večerní, protože to nás čekají další signály světový hitparád. No a v rámci tejtoho dílu se tentokrát vydáme do roku 1984. No ale teď už vám víc poví Martin sám.
1: Krásný víkend ze Signál Rádia je ode mne. Už tu pro vás chystám další vydání naší retroparády. Opět nahlédneme do hitparád z 80. let, a to v 6 hodin večer, kdy nás signály světových hitparád zavedou do roku 1984. A dneska si vážně pomlsáte, protože nás čeká písnička, na které spolupracoval Michael Jackson se svými sestrami. Ať už to byla Janet Jackson, anebo ta druhá Latoya Jackson. Takže společný rodinný song Jacksonu nás čeká dnes, byl to obří hit roku 1984 mimochodem, a z toho samého roku pochází také zapomenutá písnička Dalibora Jandy, která nikdy nevyšla na žádném CDčku, až de facto teď. Taky o tom hodíme řeč dneska po 18. hodině na Signál Rádiu a prozradím vám také rituály Freddieho Mercuryho před jeho koncerty, to protože si jeho domovskou skupinu Queen budeme dneska večer hrát. Těch písniček nás čeká mnohem víc, jen tak namátkou Inexis, Frankie Goes to Hollywood, Cyndi Lauper, zkrátka věřím, že si uděláte čas a další díl signálu světových hitparád si v 6 večer poslechnete. Jsem Martin Hovorka, přeji vám hezkou sobotu.

0: W se nám postarali o poslední hudební zážitek v této hodině. Necelé 4 minuty před 4. odpolední. Krásná to schoda cifer. No a po celé mám tady pro vás další osmdesátky, takže se připravte například na Bee Gees, Jasona Donovana nebo Tears for Fears. Ale předtím mám tady pro vás Honzu Navrátila, ten vám poví další zprávy a já vám povím, co se událo na našich silnicích a taky dálnicích.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Na 196. kilometru dálnice D1 směrem do Brna se připravte na zdržení. Probíhají tady práce na silnici a kvůli tomu je tady aktuálně neprůjezdný jeden jízdní pruh. Takže to je pro tuhle chvíli z dopravy naprosto všechno. Já vám přeji šťastnou a ničím nerušenou ideálně 80kovou jízdu.
1: Potřebujete se spojit s naším vysílacím studiem? Můžete to zkusit hned několika různými způsoby. Volejte na linku 910 260 910, pošlete e-mail na studio@signalradio.cz nebo nám napište SMS na číslo 720 001 011. Případně se s námi spojte přes mobilní aplikaci Signál Rádia. Rádi odpovíme na vaše dotazy.
2: Knižní hrdinka Kony ožívá na plátně v novém filmu Kony tajemství jeřáva. Prožijte s Kony její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Kony tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Chcete mít Signál Rádio hezky na očích? To není žádný problém. Máme pro vás samolepky a rádi vám je dáme. A navíc zadarmo. Zadarmo. Zadarmo. Vaše kontaktní údaje jako celé jméno a přesnou adresu pošlete e-mailem na samolepky@signalradio.cz a pak už jen počkejte, než se vám objeví ve schránce. Signál Rádio rozdává samolepky, tak si o ně napište. Signál Rádio, zprávy.
4: Hezkou sobotu posloucháte Signál Rádio a teď po hodině opět další zprávy. Slovenský výrobce nábytku Dekodom Stopolčan se znovu ocitl ve vážných finančních problémech a žádá soud o ochranu před věřiteli prostřednictvím restrukturalizace. Společnost patří mezi největší nábytkáře na Slovensku a dlouhodobě bojuje s vysokým zadlužením. Firma, která má také své zastoupení i v České republice, tvrdí, že zakázky se daří vyřizovat. Sbírka pro Jindřichohradeckou úzkokolejku vynesla více než 4 miliony korun. Provoz na dvou historických tratích, který se letos podařilo obnovit po 3,5 letech, podpořilo na 2200 dárců. Peníze provozovatel úzkokolejky firma Gepard Express použije na opravu podbíječky, která usnadňuje údržbu tratí. Pokračuje majitel společnosti Albert Fikáček.
5: Takže je to velký, velký úspěch a jsem strašně vděčný všem, kteří takhle přiložili ruku k dílu. A doufám, že jim úzkokolejka přinese spoustu radosti i v roli cestujících. Je tam spoustu nádherných vzkazů, takže dodalo nám to hodně kuráže i z té lidské stránky a musím teda jako říct, že jsem dojat, že prostě ta úzkokolejka ty lidi takhle zajímá.
4: Připomeňme, že vlaky na železnici s úzkým rozchodem kolejí pravidelně nejezdily od podzimu roku 2022 a to kvůli insolvenci předchozího majitele. Rusko si dnes připomíná konec druhé světové války. Ruský vládce Vladimír Putin v projevu na vojenské přehlídce tvrdil, že ruští vojáci na Ukrajině postupují, ačkoliv Ukrajince podporuje Severoatlantická aliance. Přehlídka na moskevském Rudém náměstí byla bez pozemní vojenské techniky.
1: Co se děje v regionu?
4: Další ročník participativního rozpočtu běží na Praze 6. I letos tak mohou obyvatelé městské části rozhodovat, na co radnice využije část peněz z rozpočtu. Pro letošní ročník je vyčleněno celkem 6 milionů korun. Samotné hlasování potrvá po celý květen a probíhá elektronicky na portálu napadprošestku.cz. Lidé, kteří nemají přístup k internetu, mohou hlasovat v budově úřadu městské části.
1: Sport.
4: Český basketbal má po 16 letech zástupce v WNBA a to hned dvojí. Obě české reprezentantky Emma Čechová a Eliška Hamzová se dostaly do finální nominace Minnesota. Svoji premiérovou sezonu v prestižní soutěži načnou v noci na zítřek, a to zápasem proti Atlantě.
1: Signál Rádio, počasí.
4: A zprávy v 16 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty se právě teď pohybují mezi 18 a 22 stupni Celsia. Nedělní den nám nabídne také polojasnou až skoro jasnou oblohu. Ojediněle se při zvětšené oblačnosti mohou zítra vyskytnout přehánky. Odpoledne ale bude oblačnost ještě přibývat. Vítr v poslední den tohoto týdne zafouká od jihovýchodu do 6 metrů za sekundu a teploty budou o něco vyšší než dnes. Měřit je budeme mezi 20 a 25 stupni Celsia. Tak to byly další zprávy. Hezké odpoledne se Signálem.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Hodiny nám ukazují něco málo po čtvrté odpolední a Dominik Port se stále stará o to, abyste se dobře bavili. Přátelé, zítra máme 10. května, no a to znamená, že máme Den matek. No a v případě, že zatím nevíte, co své milované mamince věnovat, tak vydržte. Za pár chvil pro vás budu mít několik skvělých a hlavně originálních tipů, ale předtím Tears for Fears tady u nás na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Doznívá Jason Donovan v éteru Signál Rádia a já už mám tady pro vás připravené tipy na dárek ke dní matek, který bude zítra, takže přátelé, ještě máte poměrně dost času. První můj tip je nádherný, personalizovaná hvězdná mapa, která bude ukazovat oblohu v den, kdy se stala vaše maminka maminkou. To mi přijde naprosto kouzelný. Další variantou je třeba takový audio vzkaz od celé rodiny, který schováte do QR kódu a ten dáte třeba na přívěšek nebo na nějakou kartičku, jakoukoliv, to mi přijde taky hodně super a originální. Další věc, taková vtipnější, je takzvaný den bez povinností. Ve formě třeba voucheru na celý den, kdy vaše maminka nemusí vůbec nic dělat do puntíku. Pak tady mám takovou spíš klasiku, personalizovanou vůni, vytvořenou přímo pro vaší máti, což je taky krásná věc. Vytvoříte ji vlastně na základě jejich preferencí, které ona má ráda, jaké vůně miluje. No a nakonec tu mám takovou vtipnější věc a tou je trofej, na které bude napsáno maminka roku, což můžete přidat jako velmi vážně, s takovou jako pompou a přitom to celý může vyústit ve velmi vtipnou a roztomilou situaci. To si myslím, že je super. Takže takový jsou dárky z mý strany, který doporučuji a vy si moc den matek užijte. Čeká nás zítra, no ale ještě předtím si dáme Mekyšbírku nebo Bee Gees.

0: Víkend na signálu nám doplnili Simply Red z jejich písní Stars. No a za pár chvil vám zapnu opět náš legendární, bych tak řekl, magneťák, se kterým se opět vydáme do minulosti. No a tam zůstaneme i třeba s Abou nebo Mikem Oldfieldem, kteří jsou právě teď před námi, tady u nás na Signál Rádiu.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fajnšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál Rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

FR David pomalu ale jistě doznívá 3 minuty před 6:15 na Signál Rádio. No a protože je tolik, kolik je, tak pro dnešek se s vámi loučí Dominik Port. Byla to nádherná 80ková jízda, která bude bez pochyby pokračovat i po 6. večerní, protože to mě tady ve studiu vystřídá můj kolega Martin Hovorka se svým dalším dílem pořadu Signály, světový hitparád. Tentokrát to bude opět návrat kam jinam než do 80. No a po 7. až do půlnoci tady máme pro vás připravenou 80s party těch největších a nejžavějších tanečních hitů, takže se protančete celým dnešním večerem, sobotním samozřejmě, budeme rádi. No a zítra po 8. ranní jsem tady opět jako na koni s vámi, Dominik Port, no a budu s vámi až do 1, takže se na to moc těším a do konce hodiny tady mám pro vás ještě třeba Kim Wilde a nebo teď už rozeznívajícího se Phila Collinse. Jsme Signál Radio.

0: Dalších 60 minut plných 80 na Signál Rádiu je za námi, tohle byla Madonna, no a před námi jsou dnešní poslední zprávy od Honzy Navrátila a já vám povím pár posledních novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pomalu, ale jistě začíná housnout provoz na Legerově v Praze, takže s tím počítejte, bude to takové 4 až 5 až maximálně 6 minut zdržení. No a v ulici Štefánikova v Brně je nahlášená taková závada prasklé potrubí, takže tady nejspíš bohužel neprojedete a budete to muset vzít někudy jinudy. Takže takové krátké info z dopravy, já vám přeji šťastnou cestu a dávejte na sebe velký pozor za volantem.
1: Je tu doba dabová.
2: Na rozdíl od internetu vás poslech digitálního vysílání v DAB Plus nic nestojí.
1: Poslouchejte Signál Rádio také digitálně v DAB Plus. Knižní hrdinka Conny ožívá na plátně v novém filmu Conny tajemství jeřáva. Prožijte s Conny její nové dobrodružství. Bude se hodně co učit a hodně čemu se smát. Dokáže naučit jeřába Klause znovu létat? Conny tajemství jeřába. Pouze v kinech od 7. května.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidl od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Signál Rádio hraje osmdesátky.
4: Dobrý den, dovolala jsem se správně do rádia. Já jsem se poprvé v životě dovolala do rádia. Jsem tak nadšená, jsem úplně spocená.
5: Nazdár, zdravím Signál, tady je Pavel. Jenom bych chtěl říct, že od té doby, co hrajete osmdesátky, tak to je moje rádio nejoblíbenější, protože to je moje mládí. Miluju to.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek. Signál Rádio, zprávy.
6: Hezký sobotní podvečer, posloucháte Signál Rádio, bylo 18 hodin, na řadu přichází zprávy. A začínáme je počasím, v příštím týdnu se v Česku totiž poměrně výrazně ochladí. V pondělí na většině území zaprší a vyloučené nejsou ani bouřky. V úterý pak na horách napadne dokonce poprašek nového sněhu. Ve středu se objeví i ranní mrazíky, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů by déšť měl být vzpruhou pro půdu a vegetaci, které trápí velké sucho. Povolení pro první pacienty získal ve Spojených státech přelomový lék na rakovinu slinivky. Lék daraxonrasib v klinických studiích vykázal výrazné prodloužení přežití pacientů s agresivní formou nádoru. Připomeňme, že právě rakovina slinivky břišní patří dlouhodobě k nejhůře léčitelným nádorovým onemocněním. V Moskvě dnes probíhají oslavy 81. výročí konce druhé světové války. Kreml obvykle na den vítězství pořádá rozsáhlé vojenské defilé. Letos ale na Rudém náměstí kvůli operační situaci chyběla pozemní vojenská technika. Podle médií byla tato akce dokonce nejslabší za poslední roky. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov se vyjádřil k situaci na Ukrajině. Podle něj k dosažení mírové dohody povede ještě velmi dlouhá cesta. Uvedla to státní tisková agentura TAS.
1: Co se děje v regionu?
6: V otázce revitalizace okolí stanice metra nádraží Holešovice došlo k posunu. Vedení metropole totiž odsouhlasilo zadání mezinárodní architektonické soutěže. Na jejím konci bude nová podoba severních pozemků u stanice metra. Na podobě pracuje 8 vybraných architektonických studií z Česka a také ze zahraničí. Do druhého kola postoupí v červnu 500 týmů. Prezentace výsledků pak proběhne 8. září.
1: Sport.
6: A ve sportu míříme za tenisem, nemáme dobré zprávy. Tomáš Macháč v Římě totiž pokračovat nebude. Český tenista musel ze zdravotních důvodů před druhým kolem proti Danilu Medveděvovi z turnaje odstoupit.
1: Signál Rádio, počasí.
6: Sobota je polojasná, odpoledne se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout i přehánky. Vítr fouká slabý proměnlivý rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty měříme mezi 14 a 22 stupni Celsia. Zítřejší, tedy nedělní den, bude ve znamení polojasné až skoro jasné oblohy. Ojediněle se při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky. Odpoledne bude navíc oblačnost ještě přibývat. Vítr zítra zafouká od jihovýchodu a teploty zítra naměříme mezi 20 a 25 stupni. Celsia. Takové byly zprávy na Signálu v sobotu s datem 9. května. Teď už míříme do Francie roku 1984. Startují signály světových hitparád. Tak hezký poslech.
7: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
8: Dobrý večer, posloucháte Signál Radio. Pokud letos máte v plánu z dortu sfouknout 42 svíček, nebo jste tento počet svíček už sfoukávali v letošním roce, znamená to, že jste narozeni v roce 1984. A já vám budu největší hity tohoto roku pouštět v následujících minutách na Signál Radio. Jsou to de facto písničky, které mohla vaše maminka slyšet v porodnici, když vás v zavinovačce ukazovala vašemu tatínkovi. Že to byla taková praxe, že otcové v 80. letech do porodnic nesměli, takže pokud chtěla máma svého syna nebo dceru ukázat tatínkovi, tak musela v zavinovačce hezky pěkně přes okno. Jinak to nešlo. Možná to šlo podplatit kilem banánů, ale to už je zase jiný příběh. Tak ať se vám Signál Radio skvěle poslouchá, jsme v 80. a startujeme megahitem.
7: Signál Radio. A to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
8: Já jsem Martin Hovorka a na úvod mám pro vás Relax, Frankie Goes to Hollywood.

Johnson a skupina Frankie Goes to Hollywood na vlnách Signál Rádia. Písnička z roku 1984, kterou jsme my tady v Československu objevili až v roce 1987 díky filmu Bonnie a Clyde. Hudbu do tohoto filmu měl na starosti Karel Svoboda, protože on jednak skládal nové písně pro tento film, ale zároveň je kombinoval s tehdejší západní popovou a diskotékovou hudbou, aby vystihl atmosféru vexláckého prostředí 80. let. A tak volba tehdy padla i právě na písničky skupiny Frankie Goes to Hollywood. Samozřejmě na písních se musel shodnout i s režisérem filmu, a to s Vítem Olmerem, ale dohodli se na tom, že písnička Relax od Frankie Goes to Hollywood v tom filmu musí znít a ne jednou. To byl ale až rok 1987. Ovšem ve 84. tuto písničku, tento mega hit, jeden z největších hitů 80. let, dali dohromady Frankie Goes to Hollywood. My jsme dneska ve 84. roce. Vlastně hrajeme si písničky, které se na týden přesně před 42 lety držely ve francouzské singlové hitparádě. Já to ještě dneska neřek ani, že si budeme pouštět top 10 francouzského singlového žebříčku. Takže toto bylo 10. místo a toto je místo 9. Skupina Inexis i Australané bodovali ve Francii před 42 lety. Já jsem Martin Hovorka, přeju vám hezký večer. Tohle je písnička Original Sin. No, the original sin. And you might know how to be with fire.

Posloucháte Signál Radio, tohle jsou Inexis, Michael Hutchins samozřejmě. A víte, kdo zpívá doprovodné vokály v této písni? Daryl Hall z dua Hall and Oates. Je jako zajímavé, že tento zpěvák, taky vlastně velká legenda 80. let, není ani uveden vlastně v kreditech na tom singlu, kde se vypisují všechna ta jména, které spolupracovali na tomto singlu, tak ten Daryl Hall tam vůbec není uveden, ale on to Michael Hutchins v jednom rozhovoru prozradil, že tahle ta písnička je úspěšná také díky němu. Takže přátelé, Daryl Hall v pozadí, ale samozřejmě hlavní tvář nebo hlavní hlas tohoto singlu patří Michaelovi Hutchinsonovi z kapely Inexis. Pojďme se posunout dál. Nás teďka čeká skladba od Michaela Jacksona a to je dobrá otázka. Zdali už jste viděli film Michael? Životopisný film Michael. Já jako nechci prozrazovat, nechci říkat tak ani tak, protože mnozí třeba ještě nebyli v kinech, tak vám nechci vás ochudit o ten váš pocit z toho filmu, ale tak je to film o Michaelovi. Ten je vždycky zajímavý, samozřejmě. Co mě baví, zajímavost, která se dá asi prozradit v tento okamžik, aniž byste viděli film, že už jenom ten samotný trailer, ta upoutávka na film byla neskutečně úspěšná, překonala historické rekordy ve sledování a stala se tak nejsledovanějším trailerem v historii hudebního životopisného filmu. V tomto ohledu už Michael samozřejmě sbírá body. Teď se jenom ukáže během pár týdnů, měsíců, let, jakým způsobem byl úspěšný i samotný film. Tak si pojďme dát píseň, se kterou Michael Jackson bodoval v hitparádách před 42 lety. Osmé místo francouzského singlového žebříčku Květen roku 1984.

PYT, Michael Jackson a písnička, která pochází z desky Thriller, a i když to nebyl tak velký hit jako Billie Jean nebo Beat It, tak se i tato skladba dostala do top 10 různě po světě a stala se oblíbenou taneční klasikou. V našem případě osmá nejúspěšnější písnička francouzského singlového žebříčku v první polovině května roku 1984. Právě do tohoto hudebního žebříčku dnes nahlížíme tady v signálech světových hitparád. A víte, co je zajímavé? Že Michael Jackson v této písni se opět spojil s částí své rodiny, tak jako to bylo třeba v 70. letech, kdy byl součástí Jackson 5, tak Michael Jackson do této skladby použil hlasy svých sester. Latoya Jackson a samozřejmě Janet Jackson jsou součástí písničky PYT. Je to vlastně takový rodinný back vocal moment. Je zajímavé, že ta píseň PYT měla být původně pomalejší a víc funky. Napsal to tým Quincyho Jonesa, ovšem Michael rozhodl, že se to přepracuje a skladba bude znít víc tanečněji a rychleji. A myslím, že opět bylo dobře, že dali všichni na Michaela Jacksona, protože ten na to měl cit.

0: Dance All Days, tak to je píseň, kterou zpívají Britové Wang Chung. Čínský název, ano, název skupiny pocházející z čínštiny, což znamená něco jako harmonický tón. A oni měli jasné krédo, jasné motto, tančit bez zábran. A to si myslím, že jde při poslechu této písně. Tady je Signál Radio, kde hrajeme ty největší hity, největší pecky z 80. let. Platí to i v této hodině, kdy tu máme náš hudební speciál Signály světových hitparád. No a my si dneska hrajeme písničky tak, jak se jim dařilo ve francouzském singlovém žebříčku v první polovině května roku 1984, tedy před 42 lety. Což je mimochodem doba, kdy probíhaly letní olympijské hry v Los Angeles. Tyto hry byly poznamenány bojkotem ze strany Sovětského svazu a dalších zemí východního bloku, ale přesto byly velmi úspěšné a komerčně významné. V roce 1984 také společnost Apple představila první Macintosh, to znamená jeden z prvních osobních počítačů s grafickým uživatelským rozhraním a myší. Poprvé před 42 lety se začala používat myš v souvislosti s počítačem. No a co se ještě stalo v roce 84? Jo, samozřejmě vydal ikonické album Bruce Springsteen, Born in the USA. A své první písničky také dával dohromady Dalibor Janda. Ještě neměl dlouhohrající desku, ale přesto přeze všechno jednu písničku ve 84. roce měl a já vám ji pustím za malý moment. Teď si dáme Cyndi Lauper.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo šesté.

Tato písnička byla původně psaná pro mužského interpreta, ale nakonec se této skladby chopila Cyndi Lauper a udělala z ní takovou ženskou hymnu Girls Just Wanna Have Fun. Posloucháte Signál Radio, hrajeme si největší hity jara roku 1984. Teď krapet odskočíme z francouzského singlového žebříčku, i když ne úplně daleko, protože i tak nás čeká píseň ze 84. Ovšem, abychom se k ní dostali, tak musíme jít v podstatě do současnosti, protože Dalibor Janda teďka před pár týdny vydal remástrovanou svoji první dlouhohrající desku, album Hurikán. To je taková ta deska, jak na jejím obalu sedí Dalibor Janda na motorce, celý v motorkářském, helma a tak dále. Je tam ta slavná písnička Hurikán, je tam Žít jako kaskadér, Oheň, voda, vítr a tak dále. No a na té remasterované verzi jsou i jisté bonusy, včetně skladby Tak ti dě. A skladbu Tak ti dě vlastně Dalibor Janda na žádném oficiálním albu v 80. letech nevydal. Byla to pouze Bčková píseň, Bčková strana jeho jiného singlu. A teď po prostě 40 letech se tato písnička objevila jako bonusová skladba desky Hurikán. No a ta skladba Tak ti dě pochází původně z roku 1984, vznikla ještě před samotnou deskou Hurikán. A já jsem si říkal, že když jsme dneska v tom 84. roce, že bychom si tu písničku mohli pustit, tu skladbu, kterou jsme podle mě v 80. letech úplně minuli. Takže přátelé, Tak ti dě. A zapomenutá skladba Dalibora Jandy, kterou takhle hezky pěkně letos Dalibor objevil. Ale je ze 84. Tak ti dě. Píseň od Dalibora Jandy, která slaví v těchto dnech 42 let.

0: Na Signál rádiu zapomenutá píseň z roku 1984 od Dalibora Jandy s textem Jana Krůty. No a my tady se Signály světových hitparád za malý moment pokračujeme dál, protože nás čeká ještě 5 největších hitů francouzského singlového žebříčku na týden přesně před 42 lety.
1: Signál rádio a to nejlepší ze světových hitparád 80. let. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo 5.
0: Tehdejší hudební šéf stanice MTV se zasloužil právě o to, že se kapele Romantic zdařilo, protože on se nějakým způsobem zamiloval do skladby Talking in Your Sleep a ten videoklip do vysílání MTV plánoval poměrně zhusta. Lidem se písnička začala líbit a znamenalo to, že fanoušci měli najednou rádi i kapelu Romantics. Tak si pojďme dát jejich největší hit 80. let. Tady je pecka Talking in Your Sleep.

0: Houba. To si myslím, že byl takový vrchol. Nebo rum s kolou. Případně ještě mi napadá vodka s džusem. A ideálně, když se dalo o drink, omíchaný drink, tak do těch koktejlů se mnohdy dávaly i takový ty deštníčky barevný. Barevné deštníčky, pamatujete? I když nebyly to spíš až 90. léta, tyto barevné deštníčky, co se dávaly nejenom do drinků, ale třeba i do zmrzlinových pohárů. Je, to bylo krásný, ale to mě úplně chybí, že zmizelo dneska.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo čtvrté.
0: A pojďme si udělat radost a pojďme se potěšit písničkou od kapely Queen, která měla opravdu raketový start. Během pár dnů se dostala téměř až na vrchol. Tady je další oblíbená skladba z francouzského singlového žebříčku. Vracíme se o 42 let zpátky do hudební historie a i tohle bodovalo ve Francii v květnu 84. Radio Gaga a Queen.

Freddie Mercury se rád před každým koncertem uvolňoval, zahříval si své hlasivky, zpíval různé tóny vzadu šatně, taky samozřejmě udělal i pár lechsedů a kliků, prostě chtěl být ve formě. A protože potřeboval, aby kapela fungovala během koncertu, tak musel také rozveselit celý tým, mnohdy napodoboval hlasy třeba různých herců nebo jiných zpěváků, aby prostě zkrátka ten tým, který šel pak na pódium, pobavil, uvolnil a aby se nejenom oni, ale zejména fanoušci pak následující dvě hodiny cítili skvěle. Tak to byly takové rituály Freddieho Mercuryho před každým

My jsme si vzpomněli na písničku Radio Gaga ze 84. roku. Ještě nám zbývá odehrát tři největší hity té doby, to znamená května 84. roku. Jsme stále ve francouzském singlovém žebříčku, ale my z něj teďka trošku odbočíme, protože já vám musím říct, co nás čeká za týden. Za týden půjdeme o rok dál, protože nás čeká hudební výlet do 85. A já vám nabídnu, jakých 10 hitů bodovalo ve švýcarském singlovém žebříčku v 85. roce. Teď bych tu měl pro vás takovou drobnou ochutnávku, abyste si poslechli, jakou muziku si budeme hrát přesně za týden v dalším díle Signálu světových hitparád. A během toho, co bude hrát písnička The Heat Is On od Glenna Freye, tak si můžete vybavit, vzpomenout si, z jakého filmu tahle písnička je.

0: Policajt v Beverly Hills, tak to je jasná věc, jasná muzika k tomuhle filmu od Glenna Freye. Kdo to byl Glenn Frey, z jaké slavné kapely pocházel, to vám všechno řeknu za týden. Stačí si naladit další díl Signálu světových hitparád, a to v sobotu po 18. hodině nebo ve středu v 21 hodin. Čeká nás desítka největších hitů tak, jak bodovala ve švýcarském singlovém žebříčku v květnu roku 1985.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.
0: Teď jsme stále ve 84. a čeká nás nádherná písnička od skupiny Eurythmics. Zpěv Annie Lennox, o muziku se staral Dave Stewart i o ty krásné smyčce, které nahrála taková menší komorní sekce.

0: a pokud jste se důsledněji zaposlouchali do této písně, tak vám to musí připadat, že Annie Lennox jakoby plavala nad tou hudbou, jakoby její hlas plaval nad tou samotnou hudbou, kterou nějakým způsobem dával dohromady Dave Stewart. Nádherná písnička, taková procítěná. Here Comes the Rain Again, třetí neúspěšnější skladba, co se před 42 lety držela ve francouzském singlovém žebříčku. To byly Eurythmics, milí posluchači. A před námi je další výjimečná skladba 80. let. V podstatě se bude jednat o takovou elektronickou revoluci v rockové hudbě. Právě tou je výjimečná skladba Jump od skupiny Van Halen, protože rockové kapely byly známé tím, že ty zásadní riffy pocházely z kytar. Prostě každá slavná rocková písnička měla nějaký důležitý kytarový riff. Jenomže v písni Jump ten hlavní riff byl zahraný ne na kytaru, ale na klávesové nástroje. Pojďme si to poslechnout.
1: Signály světových hitparád 80. let na Signál Rádio.
0: To je ono, to je to, o čem jsem mluvil. To jsou ty klávesové riffy. Kytarový virtuos Eddie Van Halen se nechal ukecat, řekli mu, vysvětlili mu, že by bylo dobré, kdyby kytaru upozadili na této písni a že by nechali vyniknout synťáky. A zadařilo se. Písnička Jump.

0: Posloucháte Signál Rádio a tohle je důkaz, že i rocková písnička mohla zazářit na tanečních parketech. Van Halen a písnička Jump, druhá nejúspěšnější skladba před 42 lety.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Pamatujete si na Tetris? Tuto počítačovou hru dal dohromady v roce 1984 programátor z Ruska Alexej Pažitnov. Jinak ten 84. rok je také zajímavý v tom, že v IKEMu byla provedena první úspěšná transplantace srdce ve východní Evropě. A představte si to, taky ze zmraženého zárodku se narodilo první dítě na světě. Rok 1984. Samozřejmě minulost je velice často spojená s hudbou a ten 84. rok je spojen s opravdu výjimečnými písničkami a já mám tady ještě jeden ohromný hit 84. roku. Vlastně hit, který vyhrál francouzský singlový žebříček v první polovině května na týden přesně před 42 lety. Tak tady je, milí posluchači a milovníci osmdesátek, Paul Young a jeho Come Back and Stay. Já jsem Martin Hovorka, mám ohromnou radost, že ladíte Signál Rádio, kde hrajeme ty největší vzpomínky na 80. léta. Tak buďte s námi dál, protože tuhle muziku vám budeme hrát celý zbytek dnešního večera.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 80's Party Signal Radio. Boy.

0: Právě posloucháte 80s Party Signál Rádia.
1: 998, ladies and gentlemen, LWG, NINO and Fancy are back.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 80s Party Signal Rádia.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 80s Party Signál Rádia.

0: Potřebujete vědět něco k našemu vysílání?
1: Napište dotaz na e-mail
0: studio@signalradio.cz.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: 80's Party Signal Radio.

0: jsou tu Vánoce.
1: Je tu nový rok. A s ním Honza Beneš,
2: Michal Sojka,
0: Oskar Gottlieb,
1: Jaromír Tůma
3: a Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

0: posloucháte větrní, posloucháte rozhlasovou hudební diskotéku.
1: Příjemnou pohodu vám všem, příjemnou pohodu každému z vás. Jsou tady písničky s obrazovky.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.